0: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé paprky.

0: Tam radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
12: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
11: Také se podívám.
13: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
14: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho, jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
15: Ty-dam, ty-bi-di-dam, ty-pty-rap, ty-di-pty-ptam, tu-pty-dam-dam.
13: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
14: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa, se třema parchantama na krku. Protože náš milostivý pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
15: Ježíš Maria, ty dam, ty dali dam, tip ty rap, ty rip ty tam, tup ty dam dam.
13: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
16: Já jsem Chlupatýánka, z řádu svatého Chlupatýána.
13: Koho?
16: Svatého Chlupatýána! Sakra, teď mi upadly brýle.
13: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy, ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
16: No a co jako?
13: No nic, nic, upřímně řečeno, milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatýána, máte toto ústrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
16: Jak víte, máme desatero přikázání.
13: Ano, nepokradeš, nesesmilníš. A další.
16: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatýán.
13: A to je?
16: Neoholíš!
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Rocková hitparáda

Zdar a síju návštěvníci a hlasující. Je tady další díl hitparády Rádia Hej, o jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabile volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svíjanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Dnes nasadíme dvě skutečné legendy. Tou první je žena, která v druhé polovině 80. let byla idolem řady rockerů a do dnes patří mezi rockové ikony s neskutečně čistým a vybraným hlasem. Nehledě na to, že jí to stále neskutečně sluší a že má stále úžasný tah na branku. Dost ale nostalgie nad krásou hlasu těla a povahy zpěvačky Tany a pojďme za její nostalgii, jak se jmenuje její novinka. Však sama Tanya k tomu má co říci, protože ve své podstatě, co si budeme nalhávat, vždycky je dobrý vědět, že někdo něco k té dané skladbice může říct něco podstatného.
3: Ahoj všem, tady je Tanya. Ráda bych se vám připomněla novinkou nostalgie, kterou jsme s Jirkou vybrali jako vlaštovku k mému novému EP. EP se jmenuje Tanya Plamen a vyjde v nejbližších dnech u Warner Music. Doufám, že se vám bude líbit i písnička, i vlastně nové mini-album a že se někdy uvidíme nebo uslyšíme na koncertech. Tak ať se vám nostalgie líbí a ať je vám hej na rádiu Hej. Tanya!

Tak to byla tady na první novinka Nostalgie. No a jdeme za druhou novinkou. Je to i není novinka, neboť vyšla v závěru loňského roku na albu Připijím, které stvořila legenda zvaná Alkehol. A ke skladbě Máme dar stvořili a do světa vypustili nový klip. My na klipy nehrajeme, ale skladbu nasazujeme a já se těším, jak se s klukama opět potkám, a to 13. června na Petřvaldském otvíráku. Taky mám nějaký ten dar.

Detektor kvality písniček, můj pejsáček, tedy moje dogaz Yorkshire. Na konci písničky první nabízené od Tany Nostalgie přišel do studia a zůstal i na druhou novinku, která až to byla od Alkoholu Máme dar, a během dní zhnuseně odešel, tak teda nevím, co si o tom má myslet. No ale každopádně toto jsou dvě nasazené novinky, o kterých budete hlasovat a které budou bojovat o vaši přízeň.

0: řádu.
1: Dámy a pánové, a my pokračujeme na místo 10. Teplická partička se udržela v naší parádě a v sobotu 6. června se osobně potkáme v rámci Hard Tour na koncertě ve Vratimově. A tak se možná ledastos dozvím. Jejich novinka UFO, která spatřila světlo světa na sklonku loňského roku, budíš tedy tak trochu pozvánkou na jejich turné s Fatamorgánou a americkými Gravity.
2: Hard Rock a Heavy Metal žije.
3: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
2: Vratimov Fest.
3: Na pódiu explodují Naga Uč

0: nového stadionu u hospůdky Meteor ve Vrakimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vrakimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.

desáté místo máme za sebou. Šlechticové z neurčitého století a rokový cirkus současnosti sice minule balancoval na desátém místě, leč tentokrát si pomohli o příčku výše, ale soumrak bohů se patrně blíží.

0: střelec v plné zbroji.
1: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v bestii a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Superbeams. We'll be right back.

to vánoční text, tak se asi zlobit nebudu. Chlapci z Ficovy říše si říkají Brandis a drží se jako standarda na hradě Devín a stále žijí svůj sen. Sice nevím jaký, ale pokud nebude chlupatý a vlhký, pak se dá s tímto materiálem pracovat. Tentokrát postoupili o příčku výše.

0: Babu.
1: O novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše a já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte, pochlubte se, že jste pro ně hlasovali, oni vám za to stejně nic nedají a nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili, dnes o jedno místo si polepšili.

0: Ondřej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncertech všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku ale neznamená, že by nudili nebo byli unaveni či znaveni. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmalný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě.
2: Zbytečně dlouho.
3: No a vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme zas další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím tě, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Máme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli by s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojdo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Halo. Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, že si se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty si ho zrušil. Ty si zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
3: Je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
3: můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodá. Prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil babku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
3: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela zdrá.
2: Ano, lékař je od slova lékat a nikoli vléčit. Mariane, moc díky, jdeme na páté místo a Cesta kolem světa z skupina Bastard. Měj se krásně, ahoj.
3: Vaše.
2: Čau. Ahoj. Jeho musíte vypnout, poněvadž on bude kecat tak dlouho, že se vůbec ke skladbě nakonec vůbec nedostaneme. Takže to byli bubeník a zpěvák skupiny Bastard v hitparádě Rádia Hej.

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dar mi napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta. Rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Tomy se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně. No, všem připomněli, že je hitparáda a že Láďu v Benci nevede špatně. Po dnešním díle bude muset obejít partaje ještě jednou s panákem, protože nejen postoupili kupředu zpátky ní krok, ale ještě k tomu porazili bastardy, tedy původní kapelu, kterou Láďa Tomy zakládal psát před 35 lety nebo kdy. Možná bych něco dodal, ale tady v tomto případě jsem sakra tenkem ledě a Láďa pak nekupí stejně ani pivo.

Basta. Tak, dámy a pánové, minule na chvostu, dnes na opačné straně. Slyšíte dobře. Na opačné straně třetí místo. S velkou parádou Fany Michalík, pěvecká ikona a rovný člověk, si napsal skladbu, kterou vlastně v podstatě nikam nepoleze, jen ženským podcukní, ale má i hlubší myšlenky, přestože čas ukáže, která cesta je lepší. Ale skladba se musí líbit i jeho basákovi Tomášovi Deníčkovi, zatímco kytaristovi Vojtovi Prokešovi se líbí jen Vojta Prokeš sám. Ale zajímavou věc napsal Petr Majkrič. Neměl bych nadržovat nikomu, psal na Facebooku, ale spousta muzikantů v téhle hitparádě, s kterými jsem se bavil, tak jsme se shodli. Jeden z nejlepších hlasů dnešní doby je hold Fany. Spousta kapel, kterým bych rád dal hlas, mi dá za pravdu, že Fany v dnešní době opravdu předvádí v dobrém slova smyslu nehorázný výkon. Fany má můj hlas a ostatní můj potlesk. Myslím, že výstižné a řečeno vše. Já doufám, že taky, a jdeme za tou skladbičkou.

pány a chci ti slíbit. Pánové a dámy, je sezóna traktorů a na poli i na koncertním pódiu. Je čas odolávat náporu plechové kavalérie a bojme se hesla traktoristé sobě nebo traktoři nezhoří. Protože jejich frontální útok na samotný vrchol opět nabral v uplynulém týdnu na razanci. Uvidíme, jak to s nimi bude dál.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se pojďme podívat, co jsme dneska vlastně tady slyšeli. Nejprve to byly dvě novinky, Tania a Nostalgie, Alkohol máme dar. Na 10. místě Hardcolony a skladba UFO. Na místě 9. Panoptiko, Moulin Rouge. Místo 8. Moravius, Superbeams. Na místě 7. Brandis, Sen. 6. místo Turbo, Time of My Life. Na 5. místě Bastard, Cesta kolem světa. Na 4. místě LTB, Bestie s podtitulem Jack Rozpadovač. No a na místě 3. Fany, chci ti slíbit. 2. místo patřilo Traktoru a skladbice 5x5. Co na nás čeká, teď už asi víte.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
1: Poslední bitva vzplála, dejte se na odchod. Dobrá rada pro dvě skladby, které nenašly své příznivce a v podstatě jste je měli za hnusné. Soudě podle hlasů či spíše nehlasů. Prostě dvě papundeklové krabice na katafalku a v nich skladba Víc než slova Davida Kolera, kterému jste to nandali, to musím říct, a ve druhé je song Pod hladinou řeky formace Piráti 44, což mne mrzí víc než v případě kdysi výborného Kolera, ale to už je věc samozřejmě náhody, nebo věc názoru, těžko říci. Zvu vás na festival.
4: Hard Rock a Heavy Metal žije.
5: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
4: Vratimov Fest.
5: Na pódiu explodují Nagout,

0: šéf areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Tak a teď tady máme folklor naší danceparády v podání mladé a starého. Přiznám se, že mě sice skladba stále baví, ale prvotní šok už odezněl, ale v nedávné době jsem měl čas a možnost, ba i čest, hovořit s řadou zajímavých lidíček z branže a všichni do jednoho napříč spektrem se shodli, že toto jim dvěma skutečně vyšlo a jejich hlasy si sedly jak servaní hokejisté na trestnou.
5: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
6: Hey Radio.
7: Full time, rock for you.
8: Radio Hey. Radio Hey.

Je pravda, že jsme se trošičku lekli, že je úterý, Seznam nám tam nahodil úterý, no my jsme měli otevřenou stránku včerejší. Takže jsme si otevřeli tu dnešní a zjistili jsme ku podivu, že středa, což je dobrý. Dáváme si to od 6. 3. června, skutečně svátek má Tamara a Kevin. Kevin Kostner.

My jsme otevřeli pohodovou muzikou, my se tady trošku ještě doladíme, prostě jako ty rána, jako hele, je to živý, je to live, všechno jede na vteřiny, živě, my jsme strašně rádi, že už víme také, jaké panuje počasí, v Karlových Varech je tam mírně deštivo, náš technik Luděk, který tam tráví lázeňský pobyt, ne, já to musím říct, lázeňský pobyt, má to tak napsaný prostě, je jedno, co tam dělá. Tak už nám píše Mildo v klidu, už vás mám. Jdu na snídaní na Rautíka. U toho držím tableta. Ladím vás, neboj. No, tak to jsme rádi. Každopádně, ať je počasí jakékoliv. Přátelé, prostě je tady léto. A vy vyrážíte na dovolené, my se na to budeme dívat. Vy nás dokonce z dovolených zdravíte.

Co je zajímavé, tak přišly dvě SMSky na to, že jste ve Slovensku, že jste na turistice, na turistickém vyloženém výletě. Vynechali jste moře a jdete po skalách, po horách, což je nádherná věc, turistika.

0: Skvělá muzika v raním éteru, raním proudu Edguy, 6:45, Veronika už je tady v práci, ano, s naší ranní směnou.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě 21 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12.

0: 15 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
1: Verše a počasí, přestože je zatažené a také ohlásila, myslím, že mírné bouřky, ne? Říkala Karle, jo? Co? Říkala bouřky. No, každopádně si to uděláte takový, jaký budete chtít a i dnešní den, když je pod mrakem, tak poslouchejte i nadále nejenom ranní éter, ranní proud, ale samozřejmě celkově celých 24 hodin Radio Hej.

Další našlápnutá muzika v ranním eteru, v ranním proudu, druhá minuta po půl sedmé, frčíme s vámi dnešním ránem, ve středu, tedy středečním rankem. Už je nám Miloš, nikoliv ten z Vysočiny, no tak podívejte se. Tak to není on, to není on. Každopádně tohle je Milda Ústí nad Orlicí a píše: Milane, zdravím do rádia. Do ranního proudu, hele, jak to krásně už znáte, jak to jmenujete, ten název, jaký máme. Vyrážím s rodinou Ústí nad Orlicí, Itálie, je možné pustit amaranč. Milo, klidně pomeranč ti tam dám. Tak jdem.

Miloš odepisuje, píše nám ještě, auták lítá, tančíme v autě, děkujeme, no taky, taky. Každopádně píšeš, Miloši, že jedete, frčíte do Itálie, Benátky, pozor, tam se parkuje mimo Benátek, teď už placené vstupy jsou přímo do centra Benátek, tak s tím počítat a zaparkovat někde dobře a včas.

na pohodové vlně. Chceme, aby i vy jste jezdili pohodově, tak jsme se podívali, jak to vypadá na Rakousko, co se týká hraničního přechodu, tam je to všechno v klidu. Žádná velká omezení vás tam nečekají, pokud jedete a směřujete tedy na Itálii, jako Miloš, Ústí nad Orlicí. Ve středu zhruba Vídně vás čekají krásně rozložené tunely, tam se je potřeba trefit, je tam Ičko, Dčko, Chorvatsko a tak dále. Tak vy do toho i vplujete a jedete.

nádherná muzika Brian Adams, která ladí. Jaruška Spokřiková. Pro ty z vás, kdo neumíte německy, tak to jsou východní Čechy vedle. Teď fakt jako ne, teď je tam asi odtaď zabijou, protože já tam někde odtaď pocházím jakoby. Pokřikov, nevím, jestli uprostřed na úračíc nevadí. Jaruška píše, Milane, chodili jsme na vaše party, diskotéky v těch letech. Hele, jako, Jarunko, tam bych se nevracel, hele, to už je x let, x let. No a ona si přeje vzpomínkový hit Roxette Joyride.

jsme rádi, že jsme mohli udělat radost celé rodině, ale Jaruška nám napsala z Pokřikova. Píše, ještě dodává, máme dovolenou a posloucháme už od ranního času. No tak hele, to je bomba, to je skvělý. Jako já mi dovolenou, tak ještě spím, Jaruno. Já spím. Každopádně je to tak, my jsme skutečně na diskotéky jezdili dvouma trandiákama, transitama, s pražskýma značkama, i přesto, že jsme pocházeli skutečně lidem Pardubice, ten náš celý celek, ten tým, ale prostě tak to bylo, Bon Jovi.

jasné, kdo by nepoznal Bon Jovi. Novinka v raním éteru na vlnách Rádia Hej. Dynasty, to je další muzika, kterou nabízíme.

0: kdo by náhodou nepoznal, tak těsně před celou a uzavíráme tuhle tu první hodinu ranního etu, ranního proudu s kapelou Sirius Black.
1: Hey Radio CZ.
2: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Rádio Hey.
0: Ano, je to tak, je to tady a frčíme do další části. A možná právě vy nebo ty scháníš dobrou, skvělou, stabilní práci. My nabízíme skvělou plochu velkáparta.cz Enteria Holding Pardubice.

0: Další parádní muzika ve čtvrt na 8, Judas. Veronika je ve studiu. Tak Verčo, jdeme na to.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě 21 stupňů Celsia, teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Veroniko, děkujeme

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventation.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Radio Hey.

0: Dámy a pánové, tuhle parádní muziku od kapely Traktor, sedmá strana kostky, kterou milujete všichni naši skvělí posluchači a fanoušci Rádia Hej a von éteru Rádia Hej, tak samozřejmě s námi společně poslouchal také Honza Lidl. Honzo, krásné ranko, slyšíme se.
1: Krásné dobré ranko, poznáváte kuchyňský signál. Ano, jsem to já, velký dopravní fantomas.
0: Ja. No tak teď jste mě dostal prostě, jako, ten se musel rozesumat, to jsem nečekal, jako od vás, ale každopádně víme, že na různé úsměvy a různé takové ty, prostě, jak se tomu říká, glosy, ano, glosy, jsme zvyklí. Honzo, každopádně, jak to vypadá, smějou se i řidiči, já si myslím, že, no pojďme, nechám to na vás, jak to vypadá na hlavních tazích?
1: Vypadá to docela pozoruhodně, protože Českou republiku přechází přesně, jak meteorologové předpověděli, okluzní fronta. Já jsem od včerejška byl zvědavý, jestli to bude okluzní kolona,
0: ano.
1: Ale není to tak tragický, jakkoliv možná na některých místech si myslíte, že kecám. To si například myslíte na dojezdu D5 od Plzně od Berouna do Prahy, ano, ano. Posledních 8 kilometrů je tam zpoždění 20 minut, a když se dostanete na D1, respektive na Pražský okruh směrem k D1, tak tam nakoupíte dalších 20 minut. Takže tady opravdu skutečně v těchto místech, tady na těch 20 plus 20 minutách, kecám velmi výrazně, v obráceném směru na Pražském okruhu, to znamená od tunelu k letišti, tam je 15 minut, takže tam si není co vyčítat. Jinak u Brna to není zase taková tragédie, ano. A tady už zase tolik nekecám, protože od Vyškova je to na křížení D1 s D2 nějakých 10 minut navíc a v obráceném směru, což bývá naprostá tragédie, tak směrem od Prahy na D2 je to plus nějakých 15 minut, takže já si myslím, že to vůbec není špatný výsledek. To znamená, že bychom se mohli, navrhuju dneska kratince pobavit informativně, jak jsme na tom s dostavbou dálniční sítě na propojení na naše sousedy, na Polsko a Rakousko. Co vy na to?
0: Výborně, protože my jsme měli vlastně, chtěl jsem říct jako Rakušáky na lajně, ale my jsme měli z Ústí nad Orlicí rodinu, která vyráží právě přes Rakousko do Itálie. Takže pojďme se na to podívat, Honzo, to je úplně skvělý nápad. Pojďme, mrkneme na ty hlavní tahy. Pojďme na to.
1: Zvaný. Nejdřív ze sebe slíkneme ten sever, což znamená D11, to znamená od Hradce nahoru na Jaroměř, tam se teďka končí s dálničním provozem, a od Jaroměře dál na Trutnov a z Trutnova na hranice už to stavíme, to 2x20 kilometrů. Tam je důležitý, že ještě letos přímo na hranicích s Polskem na té 11 zprovozníme ty 3 kilometry, tak abychom převzali vlastně z Polska dálniční provoz a nějak ho upraveně dostali na tu současnou jedničkou silnici s tím, že ten úsek od Trutnova na hranice celých, to znamená těch zbylých 17 kilometrů, tak to pojede v roce 28, to je hodně složitá stavba, jsou tam tunely, taky nám to dělá pěknou díru teda v rozpočtu, ale máme na to. A z Jaroměře do Trutnova to jsme začali stavět letos, to je taky 20 kilometrů a to bude hotový v roce 29, to znamená v roce 29 už se pojede durch opravdu z Milána až do Vroclavy krásně po dálnici a samozřejmě k Baltu, ale pojďme krásný. Úplně na opačný konec republiky, pojďme přeci jenom, už je tady léto, to znamená, pojďme se podívat na jih, to znamená D3 pod Českýma Budějovicema, tam nám chybí dohromady nějakých 17 kilometrů. V tuhle chvíli já už mám, ale slíbíte mi, že to nikomu nevykecáte.
0: Ne,
1: já mám jistotu, že na konci července nebo před koncem července budeme zprovozňovat 4 kilometry přímo na hranicích s Rakouskem dálnice. K tomu ještě letos a nebude to až na Vánoce, bude to nějak koncem léta, dalších 6 kilometrů u Kaplice nádraží a zbyde nám tam uprostřed toho na dostavění nějakých 6 kilometrů, to je ta druhá etapa u Nažidel, tak to budeme dávat do provozu příští rok, ale tam jsou docela dvě takový fakt jako velikánský a vysoký estakády, oni jsou dokonce do zatáčky podpory, jsou sice nádherný, ale není to sranda to postavit bezpečně tak, aby tam byla technická životnost 100 let, jak slibujeme, to znamená zpátky zúčtuju, že kompletní D3 v jižních Čechách, přátelé, tak opravdu příští rok, někdy před létem předpokládám, už pojede durch kompletní. No a teď už mi zbývá jenom jedna jediná, ano sice pod tajným kódem D52, což možná nikdo možná si teďka nevybaví, ale řeknu velmi jednoduše, to je vídeňská dálnice, to znamená z Brna šup tamhle na Vídeň, tak tam si myslím, že máme všechno připraveno pro to, abychom prakticky celou trasu, kromě přechodu Novomlýnských nádrží, tak tam jsme se přece s tím životním prostředím fackovali, tak celou tu trasu začneme stavit příští rok a v roce 29 se jezdí. To znamená z Brna rovnou šup na dálnici na Poisdorf, Mistelbach und Wien na
0: Rotkreuz. Und Wien, ano, já. Tak krásný. Honzo, my budeme jezdit na kafe do Vídně. Budeme jezdit prostě doma na oběd k Baltu. Jenom díky tomu. Ano, dosti šene. Je to krásný. Hele, to byly informace na závěr. Jako dneska to jelo, jako Honzo, dneska to jelo. Stejně tak, jak to pojede tady po těch nových placech. To bych si tam šel fakt jako zajet. Jo, jestli třeba můžu s dovolením jako říct, až to tam u toho Rakouska jako doděláte. Já bych tam šel třeba jakoby to zajet jako první, bych to tam šel zajet jako se svým. Jo,
1: takovýchhle myslivců už tady pár máme. No. Já si myslím, že je důležitý, aby se tam dostala veřejnost a ne nějaký 40x první.
0: Dobře, tak jo, Honza Riedl, Honzo, moc děkuju a budu se těšit na ten další briefing Česká republika, ředitelství silnice dálnic. Díky moc, Honza Riedl, díky.
1: Přeji vám krásnou okluzní frontu, hezký den.
0: Děkujeme.

parádně nám to rozjela kapela Citron. Na české lajně i ve 7:45 zůstáváme. A tahle ta parta, tahle ta kapela s vámi společně s rádiem, hej, míří také do Zaječic u Chrudimi 13.

chybět bohatý program, ale i bohaté občerstvení. Pití alko, nealko, guláš, zaječický, hamburgery. Skvělý zvuk a světla, Robert Voldán.

všichni poznáváme a poznáváte kapela Doga. Už jenom 3 minuty do celé do 8 raní. Doga a k tomu se rýtmuje Koda. Samozřejmě ano, kluci z kapely Koda.

0: Rock for you.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.
4: Je to neskutečné, ale je to tak. Třetí minuta, tedy krátce po celé po 8 raní. Vy jste už po snídaní. My taky, Luděk v Karlových Várech taky. Tak jdeme na to, alkohol, až se vrátím.

0: Kam já, panuje, nádherná muzika.
1: Někde vzadu za tou radostí.
0: Vláďa Šafránek, Tonda Rauer.
1: Jsem se bát.
0: Já tady pro vás mám ale také krásnou pozvánku. Český rybářský svaz Mířetice pořádá dětské rybářské závody na rybníku Komora Ležáky 7.6. od 6 hodin. Zkrátka, vemte svoje děti

0: krásně nám to vychází, 8:45. Veronika Čaj a počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě 21 stupňů Celsia, teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Verčo, děkujeme. Karla, dej tam trošku rumu do toho čaje, co? Rumy tam dej trošku.

Je úplně jasné, že ranní Ether a ranní Proud vám na frekvencích a vlnách rádia Hej přináší stavební holding Enteria Pardubice. A také divize, třeba na mátkou Chládek Tintěra Pardubice, Hroší Pardubice, Marhold a další.

My si za malý okamžik dáme další skladbičku, kterou rozhodně znáte od 80. let. Život je život, life is life, rakouská formace, parta Opus. V tomto čase také náš kolega, někdy, fakt jako někdy jenom kamarád, Luďa z Karlových Varů pustila fotku. Kluci, kluci, je chladné počasí, dal jsem si saunu, hele. Ne, vůbec na to nereaguj. Nereaguj na něj.

Je to tak, život je život. A vy nám píšete z Hradecké fakultní nemocnice. Šimon leží na neurologii v Hradci Králové ve fakultce a píše: kluci, Mildo, je možný zahrát Tinu Turner The Best pro brzké uzdravení, to vyžeje, hele, je tam. Je tam!

0: Radio.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
4: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

Bezvaná další muzika Hammerfall. Jak se říká, čas nám poskočil 8:45, je tu další informace a my sledujeme Prahu. A konkrétně se díváme za včerejší dopravní nehodou. V úterý večer srazila tramvaj dvě osoby na křižovatce v ulici Vršovická a sportovní muž a žena utrpěli vícečetná vážná poranění a záchranáři je převezli do nemocnice. Podle mluvčího pražské policie jedna z osob byla zaklíněna po tramvaji a složky integrovaného záchranného systému ji museli z podvozu vyprostit. Jinak další informace a dokumentace samozřejmě na novinky.cz.

0: Full Time Rock for You.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
0: Full Time Rock for You.
4: Ten správný čas a ta poslední finálová část a hodina, samozřejmě jdeme do finálka. A hrajeme s vámi a vysíláme éter ranního proudu do 3/4 zhruba na 10 nebo do té 50. Volbeat 3. června.

0: teď jsme se skutečně dostali do 4:10, nebo ke 4:10. Veronika naposledy s naší směnou, protože v 10 žezlo přebere, až jsem se to rád, Aleš Konopka.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě 21 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Čověče, Veroniko, to nám řekni. Ty popíš růvčaj a furt dokážeš.

0: Přátelé, čeká nás poslední reklamní break, který vyplní kapela Hard Colony.
1: Full time rock for you.

Tak přátelé, teď ve vstupu měl být Jiržík Bastič, který chytá ryby na břehu Moravy. Popí u toho ne čaj s rumem, ale jenom rum. Nepochopil časomíru, kdy má zavolat, prostě nemá ani svoji míru. Jako. Nevím teda, co chytá, možná rýmu.

Tak Jiříka, nedostaneme do éteru. Vidíte, že i kolega, profik Matador rozhlasu všeobecně prostě nepochopil, jak jsem mu napsal telefonní linku. Hele, dneska máme všichni rům. Dneska se zahříváme. Já to beru. Jirko, já to chápu.

Samozřejmě také děkujeme partnerovi ranního Eteru, ranního proudu Enteria Holding Stavební Pardubice. No a pokud tam právě ty nebo vy chcete dělat, tak mrkněte na velkaparta.cz, jak to děláme my a co můžeš dělat ty. Velkaparta.cz Enteria Holding Pardubice.

Je tady skoro závěr a vy jste byli úžasní a my jsme s vámi byli od ranního času, od 6. raní. Děkujeme za to a děkujeme za snídani, kterou jsme neměli. Jo? Hele, kluci, musíme naložit Verču, Veroniku, ta je úplně mrtvá po tom rumu, hele, ta je složená jak štafle, tyvo, no. No ne, někdo ji odveste, odveste jiný. Každopádně, kdo se na vás těší, krátce po celé

0: Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, rock on air every day.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Hejradio.cz.
1: Přátelé, to byla ale roková smršť Milana Krčila dnešní ráno, co? Těžko udržet krok, si říkám, ale pokusíme se i teď po desáté v dopoledním éteru s mojí robustní maličkostí Alešem Konopkou. Ahoj! A každopádně zdravíme kolegu a kamaráda Milana do Pardubic a děkujem a těšíme se zase na zítřek, jak to rozparádí. A my tedy, aby nespadl řemen, tak dáme v této hodince Metalliku, Halloween a taky se ze záhrobí ozve Ozzy Osbourne, tak si myslím, že tenhle výběr slibuje docela dobrý nářez. S křenem a hořčicí a pro fajnšmekry i s chili papričkama a tak si je hned na startu dáme. High Ground!
2: Je středa, buď s Alešem Mahej až do oběda. Rádi.

Radio.cz. Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Lux Eterna. Metaliky není nikdy dost. A na rádiu, hej, to platí dvojnásob. Pojďme na Veroniku. Přináší nám čerstvé zprávy o počasí.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě 21 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Neon Fly a jejich song s názvem Dárek na památku. A Gift to Remember. Přátelé tady píšou na netu, že jedné dvojnásobné olympijské oštěpařce se pokusil utéci manžel. Ovšem stihl uběhnout pouze 79 metrů a 42 centimetrů.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.

0: Hard Rock a Heavy Metal žije.
1: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
0: Vratimov Fest.
1: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
0: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Chlapce z Vohnoutů nám zaspívali song o gramofonu a taky o lásce, pochopitelně. No a my teď kluky na chviličku opustíme, respektive tuhletu báječnou muziku, protože teď už se nám hlásí Martina a je tady Dopravní Express.
1: Dopravní Express.
2: 20 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu od Černého mostu až ke sjezdu na Běchovice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 počítejte se zdržením od 7. kilometru. Zdržení se týká hlavně kamionů. A Pražský okruh nárazově brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Kapela Proteus a ženy. Ženy krásné, ženy milé. Co my chlapi bychom bez vás dělali? Snad bychom i zanikli, že jo? Pamatujte, chlapi, že ošklivé ženy neexistují. Jsou jen chlapi, kteří málo vydělávají. Tudíž některé ženy nejsou škaredé, jenom malinko nedofinancované.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: No Poison a Alice Cooper na Hey Radio odstartoval poslední středeční dopolední hodinu. A tato rocková legenda Alice Cooper bije na poplach kamarádi rockeři a milé rockerky. Podle něj je umělá inteligence už dnes schopná vytvořit neexistující rockovou hvězdu, napsat jí album a dostat jí na vrchol hit parád. Problém je ale v tom, že takové hudbě podle něj chybí to nejdůležitější, lidské emoce. Coopera znepokojuje nejen technologický pokrok, ale taky otázka autorství a kreativity. Tvrdí, že AI dokáže napodobit hlasy slavných zpěváků a generovat nové skladby. Nikdy však nezažila lásku, zlomené srdce, radost ani vztek. A právě z těchto zkušeností podle něj vzniká skutečná hudba. Nemá srdce, nemá cit, nemá duši, vzkázal Cooper na adresu AI. Přesto ale připouští, že tato technologie bude stále dokonalejší a dokonalejší. No, jak by řekla Stelinka Zázvorková, přátelé, a muzikanti nebudou mít co žrát.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, radio, hey, radio, CZ. CZ.

0: Rádio Hej. No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Rammstein. Rain Rose. Máme 11 hodin a 15 minut, stále posloucháte dopolední éter rádia, hej. A k nám se už teď připojila opět Verča.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s přeháňkami, deštěm nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 15 až 19, na severovýchodě a východě 21 stupňů Celsia, teplota na horách v 1000 metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
0: Děkujeme, Verčo, za tyto důležité informace, už víme, jak se dneska obléci. No a co se týče muziky, tak Sonáta Arktika, taky Aerosmith zazní na rádiu, hej. A pak se podíváme do kalendáře, kdo má dneska jmeniny.
3: Je středa, buď s Alešem na hej až do oběda. Rádio.

0: Smith, Up on the Mountain. A tak jsem, přátelé, nalistoval kalendář.
1: Hey Radio CZ.
0: Dnes je 3. června, máme středu a svátek má Tamara. Tamara, hezké jméno. Ženské křestní jméno Tamara pochází pravděpodobně z hebrejštiny, vyvinulo se z hebrejského Tamar s významem datlová palma. Jméno Tamara se tak přeneseně vykládá jako živitelka, ta, která dává život. Jméno však bývá spojováno také s jinými jazyky. Ze sanskrtu ho lze překládat jako koření, z dalších jazyků pak jako lotus. Gratulujeme, přejeme všechno nejlepší krásným lotosovým tamarám, lotosovým květům. A já jenom dodám, že tamar máme v České republice 2530.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hey Radio CZ.

a Hackelband právě teď na rádiu. Hej, dnes slaví své 76. narozeniny Suzy Quatro, americká rocková zpěvačka, skladatelka, multiinstrumentalistka a herečka. Stala se první hráčkou na basu, jež se stala hlavní rockovou hvězdou. V roce 2010 byla zvolená do síně slávy Michigan Rock and Roll Legends. Suzy Quatro prodala více než 50 milionů alb. No a stále vystupuje se svou show po celém světě. Gratulujeme!

0: Dopravní expres.
1: Se zvýšenou pozorností bez držení projedete okolo dopravní nehody na 53. kilometru dálnice D11 na Prahu. Projíždějte okolo opatrně, hustě tam prší. A s kolonou na půl hodiny počítejte před nehodou na Pražském okruhu směrem na Modlatice od 24. po 19. kilometr. A 10 minut naberete na D1 na Prahu za Velkou Bíteší. Na vině je dopravní omezení na kilometru 154. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

Johnny B. Good a Leo Muracchiole. Dobrá věc, tahle ta předělávka. Máme 11 hodin a 50 minut a tudíž, kamarádi, já na oběd valím a pak se na kanape svalím. A vám doporučuji totéž, pokud vám to tedy okolnosti dovolí. Přeju vám hezký zbytek dne a těším se na vás zase zítra. A děkuji za vaši přízeň a že posloucháte Tak Těpic, krásní rockeři a tvrdé rockerky.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
5: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těch se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
10: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad sama Doňa.
9: Také se podívám.
11: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, si tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám. Měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická. Nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
12: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
13: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, ty-pty-rap, ty-dy-pty-ptam, tup-ty-dam-dam.
11: A poznělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
12: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky sama Doňa, se třema parchantama na krku. Protože náš milostivý pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
13: Ježíš Maria, ty dam, ty dady dam, ty pty rap, ty rip, ty ptam, tu pty dam dam.
11: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
14: Já jsem Chlupatiánka, z řádu svatého Chlupatiána.
11: Koho?
14: Svatého Chlupatiána! Sakra, teď mi upadly brýle.
11: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
14: No a co jako?
11: No nic, nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
14: Jak víte, máme desatero přikázání.
11: Ano, nepokradeš, nesesmilníš. A další.
14: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
11: A to je?
14: Neoholíš!
7: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Nazdáre, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hey. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

0: sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
1: Vratimov Fest.
0: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Na letošním Rock for People to rozsvítí legendární Saxon, no a my si v dnešním Marotovorej poslechneme jejich poslední album Hellfire and the Nation. Užijte si Saxon na rádiu Hej a přeju kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarský.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.

Na rádiu Hey dohrálo album Hellfire and the Nation od Saxon, který to rozjedou na letošním Rock for People. Dnešní maratovorej je u konce, já se s váma loučím a budu se těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: www.okna.hned.cz. Okna. Okna hned. Okna.hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.hned.cz.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Rádio Hey!
1: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte
8: Hey Radio.
9: Full time. Look for you.
10: Radio Hey. Radio Hey.
11: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: Hard Rock a Heavy Metal žije.
1: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
0: Vratimov Fest.
1: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
0: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
10: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
9: Také se podívám.
11: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám. Měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická. Nevím, co se stalo. A zdá se, že už je tady.
12: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je, co furt gestikuluješ? Cože, že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
13: Ty-dam, ty-bi-di-dam, tip-ty-rap, ty-di-ty-dam, tup-ty-dam-dam.
11: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
12: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa, se třema parchantama na krku. Protože náš milostivej pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
13: Ježíš Maria, ty dam, ty dady dam, tip ty rap, ty rip ty dam, tup ty dam dam.
11: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste voršilka nebo karmelitánka?
14: Já jsem Chlupatýánka z řádu svatého Chlupatýána.
11: Koho?
14: Svatého Chlupatýána! Sakra, teď mi upadly brýle.
11: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
14: No a co jako?
11: No nic, upřímně řečeno. Milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatýána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
14: Jak víte, máme desatero přikázání.
11: Ano, nepokradeš, nesesmilníš. A další.
14: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatýán.
11: A to je?
14: Neoholíš!
7: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

prezidentem země. Nebyl bych nikdy zhulený a choval bych se jemně. Byl bych sem vždycky střízlivej a nebek blbý keci.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papry.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, no vlastně odpoledne, lehce deštivý teda u nás a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík, máme tady rokovou středu. Než se dáme do rokový středy, tak to vypadá asi na vodevírák odpoledne. Dneska to vidím na Deep Purple třeba.

Takže Deep Purple hráli a kalendář. Zkusíme, jestli nám vyjde rok 1939, který se nám tady nabízí. To je zajímavý. To je vysoký datum, teda, na muziku. Co se událo v dějinách hudby 3. června? Takže ten 39. by byl k dispozici. To se narodil v roce 39. Jan Hunter, kapela Mount Hope, tak dáme, no. Uvidíme.

tak další, kdo je na řadě v kalendáři? Díváme se na to, vidíme, že to budou asi Birds, zřejmě teda. Protože v roce 46 se narodil Michael Clark, takže Birds, 3. června, abych byl přesnej.

Pak tady mám datum, který jestli nevím, mám říct nebo nemám říct. Jedná se o Suzy Quattro, tam je to s tou orientací trochu na štíru. A to řekneme mu to oficiálně, no, uvidí. A uděláme to takhle dneska, má narozeniny, oslavuje dneska tedy ve středu 3. června Suzy Quattro, je to neutrálně. Tak jo, co si dáme, dokonce jí tady mám s Jeffem Beckem.

Pak se mi tady jeví rok 1956 dvakrát, vezmeme to z kraje, teda v roce 56 se narodil 3. června Danny Wilde, to jsou Rembrandts. Zkusíme to, no.

Pak se podíváme ještě do toho 56., ale koukám, že se budu muset vracet. Na něco jsem zapomněl, ale teď jsme 56. A to se po druhý, tedy 3. října narodil Danny Wilde. To jsou Rembrandts, ty jsme hráli. A zároveň se taky narodil Joe Keighley, což mezi přáteli nazývaný Shit Heat, to je takový trošku nemravná přezdívka, ale rockaři už jsou takový. A to jsou DOA, co bychom si od nich pustili. Policejní brutalitu třeba, no, když už teda ten Big Beat...

Tak kousek na zpátek, rok 52. To se narodil 3. června Billy Paul, Lynyrd Skynyrd.

Tak se podíváme, co tam máme dál. DOA jsme hráli, že jo, 156. roku před chvilkou. 58. 3. června se narodil Ivan Rut. Mezi přáteli nazývaný Hroch. To znamená, že jsou to vysáči, co dáme strategický ústup.

A kdybyste pořádali strategický ústup třeba, připravovali, tak vidíte, jak na to. V roce 62, 3. června, se narodil Martin Červinka. To je Martin Červinka Band a taky Salomon Bob, považte, a Garáž, pochopitelně. Tak to nebyla Garáž, tohle, milí posluchači. Jistě nebyla, no. Ale tohle už je.

tak to my jsme měli garáž. 64 tady vidím dvakrát. Narodil se poprvně v tom roce zastavit album garáže, tak. V roce 64 se narodil tady první verze. Dva kusy jsou tady. Ono v podstatě úžetný, v podstatě teda úředně tři, ale ty dva spolu úzce souvisejí. Tak, a navíc jsou to Beatles. Takže 64, 3. červen, to se narodil Kerry King. To jsou Slayer. To dáme, to je dobrá kapela.

Tak to bychom měli, co bychom to měli, ano. To bychom měli Slayer a rok 64 ještě jednou. V 64. tam tady po druhý a konkrétně 3. června fotili Beatles pro Saturday Evening Post nějaký obrázky a Ringo Starr nějak na tom nebyl dobře. Dokonce během toho focení se mu udělalo silně nezdravo a musel být povolán lékař. Lékař kouknul a viděl, no, asi do špitálu. No, s takovýma věcma se nežartuje. Ve špitále už během hodiny věděli, že je problém, protože Ringo Starr má zanedbanou poměrně těžkou angínu a že se to musí okamžitě řešit. Tak a co teď? Protože na druhý den plánovali odjezd na turné. Ringo teda byl mimo hru, byl ve špitále, léčil se z angíny a tak Brian Epstein pochopitelně operativně povolal studiového bubeníka Jimmyho Nicola, aby ho na 11 dní zastoupil během chystaného turné. Tak teda hráli na tom turné, že jo, co jiného teda dělat, turné nasmlouvaný, odehrát se musí a po každém koncertě John Lennon a Paul McCartney se ptali Jimmyho Nicola, jak se mu teda hraje s nima teda a jak se mu teda daří na tom turné, měli starost, že jo, taky jako ho chtěli pozbudit, protože v té době už byli Beatles velmi slavný a on vždycky na to odpověděl, it's getting better. No, lepší se to, říkal. No a to inspirovalo oba autory k napsání písně Getting Better, kterou najdete na slavném albu kapela klubu Opuštěných srdcí Seržanta Pepře.

Pochopitelně tahle nahrávka byla už s Ringo Starrem, aby nedošlo k omylu. V roce 69, 3. června se narodil Jacky Skouk. To jsou Clawfingers.

0: tady jsme měli Clawfinger.
1: A nehraju tu známou věc, že jo, hrajem pořád tady.
0: Ještě bych vám navíc rok 72, jestli máte zájem. Od 3. června jsou Jet Routal na vrcholu americký albový hit parády. Tak si dáme Jet Routal, je to protože tak z hudebního kalendáře, na 3. červen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: A dneska dojel na hezkým prvním místě dnešním středečním závodě dojel Vašek. Zdravíme Vaška, gratulujeme k prvnímu místu na bedně. A je to taková i vzpomínková záležitost, protože Vašek píše, ahoj, jen to zdravím. Dneska je to přesně 20 let, co dojel svoji poslední životní etapu můj tatka, traktor s námi.

Tak a dalšího, koho tady máme? Další, vydržte mi chvilinku, já jdu pátrat. Ano, další je tady Jerry a ten dává Armored Sign. To je taky zajímavá kapela. Tak zkusíme, co to provede. Zdravím, Podještět.

Tak, zdravíme Podještět a máme tady koho? Dojela nám Vladinka. Vladinka posílá z děvčaty moc pozdravů taťkovi a k tomu nadělila manouvr, tedy píseň. Tak zdravíme všechny děvčata, tedy Vladinku i tatíka Honzíka.

Jinak ještě manouver ještě bude, jo? Vydržte chvilku. Protože píše nám Pavel z Křivsoudova ocelový srdce, že bych chtěl od manouveru. No, tak to dáme, no. To taky není špatný. Poslouchat se to nechá, tak proč by ne? Tady to je. Zdraví Beru Křivsoudova.

A pak je tady Marta Mouka Uhlák, MMU. Marta Mouka Uhlák dává krematory. Tak dáme, no. Ahoj Jonzíku, píše, zdravím do studia, zdravím Martu Mouku Uhláka.

A podíváme se na speciální přání, který tady má pan Jindra z Janova. A to jsou Deep Purple, Smoke in the Water, ale se symfoniákem. Konkrétně to je Londýnský symfonický orchestr. A mám takový dojem, že to bylo na albu Machine Heat, se to jmenovala ta deska. Tak to zkusíme. Zdravíme do Janova a posíláme.

Tak to byly Deep Purple za symfoniákem, teda s londýnskýma filharmonikama. A moc tam teda slyšet kluci nebyli filharmonický. Ve finále tam ty dechy tam byly jasný, ale zase je zajímavý, že jak ty symfonický muzikanti, jo. Když teď doprovázejí takový ty big beaty, tak si musí zvyknout na to, když je to tohle živá nahrávka ještě ke všemu, tak si musí zvyknout na to, na ten brajgl, co tam ty lidi dělají, jo. Oni jinak teda hrajou, že jo, takhle pro takový jiný publikum, takový, chodí na ně hlavně takový ty intoši, že jo. A když dávají třeba Beethovena, nebo Wagnera, jako, sorry, nebo nějaký těžký palby, že jo, tak dohrajou, že jo, dílo, a pauzička, a pak vypukne potlesk. Jo. Jsou taky, se můžou přihodit věci, že při koncertech se tam najde nějaký pošuk, který začne plácat do pauzy mezi dvouma větama, že jo, to jsem taky zažil. Ale to je nevýhoda pro něj, že okamžitě je před všema, nejen před těma muzinkatnama, ale i spolu sedícím publiku je za blbce, že jo, to má to vědět, kdy to končí a takhle, no. Ale jinak třeba hodně spolupracovali třeba s Beatles, dělali tam, dokonce dávali volnou ruku filharmonickému orchestru, aby se to tam mohli dotvořit dle libosti. Že já mluvím jako kniha už zase, to je hrozný se mnou. Tak, Libor Mnichovický říká, že by chtěl Lordi. Hard Rock Hallelujah. Tak to zkusíme, no. Zdravíme Libora do Mnichovic. A tady to je.

Dobrý. A vidím tady Tomáše Zubrnickýho. Tomáš Zubrnický říká, píše teda, že by rád od George Harrisona z jeho nejlepšího solového alba píseň Ďábelský rádio. Tak to dáme, no. Zdravím do Zubrnic Tomáše a posílám.

pak tady máme, hledám tady pro Steva z Veltruskýho, tady hledám tady kapelu jakou, jo, Primal Fear, no, snad najdu. A František Weber ze Sedlece tu má Primal Fear, to jo, tak jsem to přehodil, to je Gate Crasher, hledám pro Steva z Veltrus. Primal Fear tady mám, to je pro Františka Webera ze Sedlce. Zahrají tuto fajn věcičku k nám do Sedlece na Altán. Díky a zdravím všechny, František. Tak se dáme do toho.

tak to jsme měli do Sedlce zahráno a ten Steve z těch Veltrus, no, to je Gatecrasher, láska. Láska, no. Byl asi něco zamilovanýho, mám takový dojem. Má ho ráda. Nemá ho ráda. Nebo má ho ráda, on jí nemá rád. A nebo on jí má rád. A ona to ho nemá ráda. A v nejlepším případě se mají oba rádi. Ale se to rozmontujou rodiče. No to je takový, to je, když jsou smutný příběhy. To je pravda.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem.
3: 21. známa a paní Edita volala, že by ráda slyšela Anthrax, aby jsme něco vybrali. Mohli bychom zkusit třeba Antisociál. Antisociál, no, zkusíme to. Zdravím paní Editu.

máme tady Honzu telefonistu. Honza telefonista si vytelefonoval Tatermana od pražského výběru. Zdravíme a už to hrajeme.

0: Tak to bychom měli Tatrmana a pak tady mám Pavlíka, Pavlíka Sůzu, tady máme naše stálého posluchače a ten vidí, ten to vidí na Nightwish. Zdravíme, posíláme.
1: Radio Hej, s Jihlem Radio Hej, das Radio, das Radio. Na Týdlich.

Story time, Nightwish. Do srdce posíláme, co? Roxor, zlatý klíč.

Jurášek, Jurášek píše, kelskej osud máme. To je pravda, to, tak mu to zahraje. S krucipískem. Kelskej. Pro všechny posluchače rádia, hej, to věnoval.

Tak to byl Krucí písk. Kolik máme? 9:30 za chvíli. Co bychom mohli tak dát? Něco hezkýho? Zkusíme, no. Zkusíme nějaký Big Beat, jestli tam najdeme teda. Nightwish jsme hráli. Škorpioni, Keks, Brian Johnson, Megadeth, to je dobrý, to bychom mohli zkusit.

Potom Pavel z Xaverova, snad jsem to nesplet, Pavel. Xaverovi by rád slyšel Léto od sester, tak dáme, to začne tenhle měsíc dokonce, no.

Tak to byly sestry a ještě k tomu rovnou tři. Co tady mám pro vás dalšího? 9:30, vidíte už. Takže pro vás tady mám... Sestry jsme hráli, vybereme něco jiného zase. Aby byla změna. Změna život, jak se říká. A změna život, nedáme se zlomit, komu nás zkusíme Dimitri, dejte mi pít třeba.

Vidím tady koho? Vidím tady P6. Vojvod dává. Vojvod předělávku od Pink Floydů. Tak to jo, to je dobrý. Tak dáme, no. Zdravíme do Sedlčan, posíláme.

Pak tady mám další zajímavý kousek, to je ještě urážek, protože minulý týden se na něho nějak nedostalo, nebo co. A dneska bych chtěl Metalliku, proč by ne, ta novější, teď je k dispozici už, tak dáme, no.

0: A teď se podíváme do Luňovic za Tomem a za paninkou. Bude to Ganga od Vohnoutů.
1: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu,

Tak ještě jednou pozdraví do Lounovic a co bychom mohli dát? Mohli bychom dát Foo Fighters.

A teď musím upravit, teda opravit jednu věc. Se jmenoval Toma, on to nebyl Tom, ale byl to Kuba, ale to se stane, protože těch men tady mám doopravdy hodně, ale taky je to docela fofr. A tak ještě jako bonus speciálně zahraju panince a Kubovi, zahraju Lístok na Mars, horký, že slíže.

0: No. To vyskočilo těsně před koncem, ale zase docela hodně pro hodiny.
1: Moje máma je...
2: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Na nic si nehrajem.

Za chvilku slavikář od pumpy, ale ještě tady mám jedno přání a to je s Almarou, tedy kapelou s Almara, tak si jámem. Tiše padá sníh, když už je léto na spadnutí, ale dobrý, no.

Tak to byla Štěpánovská Almara a já tady vidím ještě pár nějakých zajímavých věcí, které bychom si mohli poslechnout. Posloucháte Rádio Wave, posloucháte středeční rok On Air s Honzou Kulíkem. Tak se dáme třeba, dáme si komunál.

A máme tady Lucii, zdravíme Lucii, já jsem teď uvažoval o tý, hlásil jsem to, slabikář od pumpy, ale Lucie změnila pořadí, tak slabikář za chvíli, ale arakain, adrenalin pro Lucii speciálně.

0: No.
1: Je to je pták.
2: Je to je pták.

Jedno přání bych tady ještě viděl. Americký sen. Od koho? Od Hemru. Tak dáme americký sen speciálně.

Tak to bychom měli, přání a co ještě, no, za chvíli budeme zabírat dneska o něco dřív a jestli ještě máte zájem, tak můžete něco doplnit, snad tady něco najdu, tak mi vydržte chvilku, dáme slejdy a já jdu pátrat po těch přáních, ještě přišly dvě.

pro Daniela kapelu Car, to zatím se mi nehoří, snad něco najdu v demákách, uvidíme, zatím, když tak budeme muset dát něco náhradní, no, zase nemáme tak široký záběr, že jak to vypadá, zatím dáme Running Wild a prohledat archiv.

Tak, nevím, jak to Daniel myslel, ale mě to vychází na Cutter. Ten druhý, toho druhý přání, tam je asi překlep. Cutter Barbie, to by mohlo být. To je kapela poměrně snadno dostupná, něco jsem tady našel. Tak, prosím o zahrání skladby pro všechny posluchače. Děkuji, Daniel, ze Železného Brodu. Zdravíme do Železného Brodu. A pouštíme.

Tak to byl Cutter Barbie a ještě by, kdo má rád, jo? Kdo má rád Rakhine, tak bych mu mohl tady podsunout prodavače barev třeba. A asi to zavřeme už hromadu hodin, milí posluchači. Zítra starý desky ve čtvrtek. A kdyby ještě teď někdo napsal, tak zahraju, ale nesmí to být dlouhý, jo. Zatím nikdo nepíše, no tak jestli se tam něco objeví, tak to vrznu. Jo, ten prodavač barev,

Tak přátelé, nabídku užil Kuba Lounovický, Trautenberg to bude. Zdravíme paninku, zdravíme Kubu a pro dnešek je to všechno. Já vám děkuju za poslech, milí posluchači. Mějte hezký zbytek středy, užijte si ji fajn. A jinak zítra, co je zítra? Čtvrtek, takže starý desky zítra. A ode mě je to pro dnešek všechno. Tak tedy, jak jsem říkal, ještě důležitá poučka, jo? Málem bych zapomněl, jo. Mějte se v pohodě a důležitá poučka, držte vlnu.

lidi. Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hraj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej. Aha.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás starý pes, co hraje jazz, tedy Honza Kulík, u našeho dalšího jazzového pořadu. Dneska budeme probírat květnový narozeniny a začneme 30. květnem 1909, kdy se v Chicagu narodil Benny Goodman.

Benny Goodman měl u nás tedy ve Starom psu, pochopitelně dokonce i vlastní posad, takže tady je častým hostem, tak dneska jen tak rámcově. Připomínám pouze, že se narodil do absolutní chudoby, byl 9. z 12 dětí. Slyšeli jste legendární St. Louis Blues a nyní si dáme další skvělý kousek Tělo a duše.

První tři snímky byly z koncertu v San Franciském hotelu Savoy z druhé poloviny 30. let. Jenom pár slov o Benny Goodmanovi. Byl takovej zajímavý člověk. Traduje se dokonce, že začátkem 50. let měl hrát s Louis Armstrongem a kvůli tomu sestavil speciální kapelu. A došlo k tomu, že Benny Goodman velice nevybíravě vytkl Louis Armstrongovi jeho estrádní způsob vystupování, což bylo zcela v rozporu s tím, za čím Goodman v jazzu stál. Armstrong se strašlivě urazil a na konci vystoupení si ho povolal zpět na pódium, aby show zakončil, tedy Benny Goodman. Ovšem Armstrong odmítl po boku Benny Goodmana vystoupit, což v podstatě vedlo ke konci jejich přátelství. Když se bavíme o černých muzikantech, tak to bylo ještě daleko složitější u Benny Goodmana, protože on ostře vystupoval proti rasové segregaci a trval na tom, že černí muzikanti mají v jeho kapele své místo, a to si uvědomte, že v 30. letech to byl velký problém, de facto vlastně černí muzikanti nesměli v bílých souborech vůbec hrát, ale na to Benny Goodman nedbal. Když se koncem 40. let jeden z novinářů Benny Goodmana zeptal, proč vlastně hrál s tím negrem, myslel tím tedy ho Wilsona, Goodman mu rázně odpověděl: řekni to ještě jednou, vemu klarinet a praštím tě s ním do palice. My si dáme ještě jednou Benny Goodmana v malý partě, a to ve skladbě Avalon.

Další z muzikantů, který je tady pro vás připraven, je klarinetista a saxofonista Woody Herman. Poslechneme si ho ve skladbě Blues in the Night z roku 1942.

Woody Herman se narodil 16. května 1913 v Milwaukee ve Wisconsinu ve Spojených státech. Zemřel 29. října 1987 ve věku 74 let v západním Hollywoodu v Kalifornii. Jinak byl hodně položený do blues, to je všeobecně známo. My si dáme s Woody Hermanem ještě populární skladbičku Čtyři bratři a pak po předělu hudebním si poslechneme, jak stejnou věc natočila Vlasta Průchová s hudební formací Junior Trio na počátku 60. let.

Zbývá jen podotknout, že v junior triu hrál také Jan Hammer mladší, ale o tom jsme tady už několikrát mluvili. A milí posluchači, nastal čas pro rubriku Do jazzu ne. My se podíváme tentokrát za tremským národem, podíváme se na jeden z renomovaných festivalů tremských. Jsou ve finiši 80. leta, takže ledacos už se mohlo. Tak si poslechneme v podání kapely Hoptrop cover verzi známý písně, filmový písně tedy, z Císařova pekaře, nebo Pekařova císaře, to znáte jistě. Je to zajímavý, jak se tady krásně píše, teda zpívá o českém národu. To by mohla být pomalu národní hymna, kdyby náhodou se zase vybíralo něco podobného. A nebudete tomu věřit, tenkrát, když to naspívali, tak ještě netušili, že přijdou 90. leta a že tohle to teprve dostane ty pravý grády. Pak se tady musím zmínit ještě o jedné věci. V textu se zpívá, do obálky mi někdo strčí smetanu. Pro ty, který tuhle dobu nepamatujou, tak smetana do obálky strčit byla v té době bankovka o nominální hodnotě 1000 korun československých. Byla to nejvyšší bankovka, která byla v té době v oběhu. No ale abych dlouho nemluvil, dáme se do toho.

0: hudba, která sice do jazzu nepatří, ale má taky cosi do sebe.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tým

0: já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí,

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby

Já si myslím ještě, že v závěru té písně zazněla ještě jedna téze, jak si budou všechno půjčovat a takhle. To je, dá se říct, taková zajímavá záležitost, propagovaná některými stranami už po přelomu milénia. Hodně se o tom na internetech mluvilo, takzvaný anarchokapitalismus. Někteří tomu dokonce i věřili, podle mě osobně, ale nejsem politolog. Mně to připadá, kdyby to teda někdo nastolil někde, pak kdyby to vůbec nějak fungovalo, že by to byl pouze ničím a nikým neřízený bordel. Tak to radši ty devadesátky. A máme tady finish pořadu, podíváme se ještě na jednoho oslavence a tím je Fats Waller. Fats Waller to je z části jméno, z části přezdívka. Narodil se 21. května 1904. Odešel do hudebního nebe v listopadu, tedy 15. listopadu 1943. S ním si dáme jednu zajímavou věc a hezkou, která se jmenuje Dina, je to klasický standard, Evergreen přímo. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

Poslouchali jste 235. vydání pořadu Starý pes hraje čas.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Hej Rádio. Hej Rádio. Klasické hity ve vašem městě.
8: Rock a pop rock.
7: Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej Rádio.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...